0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.

0: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
1: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
0: Ne, co to je?
1: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
0: Fakt jo? A co to stojí?
1: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
2: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
3: Hej, už máš řidičák?
4: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
3: Fakt?
4: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
5: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
1: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
0: Ne, co to je?
1: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
0: Fakt jo? A co to stojí?
1: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
2: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová

nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

První šestnáctka měla o 4 bary míň. Je to proto, že mi beat nedal čas na nic víc. Stejný je to, ale s naším časem, když se zamyslíš, řekni, kdo ti zajistí, že bude čas na víc dní. Teď je

0: Ξύπνησε με αυτό. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.
1: Fajn.
0: Fajn.
1: Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.
1: Fajn.

0: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
1: JN Interiér.
2: To jsou krásné kuchyně, kde nám mamka vaří dobroty.
3: I táta přece vaří.
1: JN Interiér. To je český výrobce kuchyní, skříní a nábytku na míru.
2: www.jnointeriér.cz.
4: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
5: Music. Fine.

0: Adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůně metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz. Největší hity 80. a 90. videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každou sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma. Levels.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity. Baby, I poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
2: Fine. My name is Somber.
3: What up, it's Kehlani.
4: Hey, it's Taylor Swift.
5: Back to the hits.
6: Right, babe.
0: Fine.

0: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
1: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
0: Ne, co to je?
1: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
0: Fakt jo? A co to stojí?
1: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
2: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
3: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
4: Pojďte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
3: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
4: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
3: A dětem přidáme helmu zdarma.
4: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
3: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Summer.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
8: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
9: Ahoj, děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme

až do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pá. Na kraji zamíchej, ochotnej, mňam, mňam, mňam. Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz. Fajn. Vždycky hot.

0: Čau, čau, čau, všichni fajnáci, já vás zdravím takhle při nedělním ráníčku. Máme 8 krásných hodin 20. září. Já doufám, že se máte krásně. Doufám, že máte nějaký skvělý plány na dnešek, že budete dělat něco zábavného, že se nebudete flákat. My toho dneska probereme spoustu, ať to bude od sportu až po to, že se vás zeptám, co máte v plánu dneska. Takže určitě dávejte pozor, ať vám nic z toho neuteče. A samozřejmě, jako vždycky, máme tady nabitý playlist Rudimental a Jesse Glane, Macklemore, These Days. Posloucháte Fajn.
1: Fajn víkend.
2: Fajn víkend.
3: Fajn. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Felix J. Hen and J. Hard Pride, to nám právě teďka dohrálo na fajnu, máme 8 hodin 11 minut, krásnou neděli. A já doufám, že máte nějaký fajn plány na dnešek. Já doufám, že jste si připravili nějaký nabitý program na ten dnešní den a pokud ano, tak chci, abyste se se mnou o to podělili. Dejte mi vědět na číslo 724 634 634 sem do studia. Jaký máte plány na tuhletu krásnou neděli? Dejte mi vědět, ať už jedete z chaty domů, nebo jdete nakupovat, a nebo se jdete jenom prostě projít se psem nebo s manželkou a s dětma. Dejte mi tohle vědět, já si to přečtu, třeba se inspiruju nějakýma dobrýma nápadama. Já se třeba jdu ostříhat, pak si jdu něco vyfotit, možná se večer stavím někam na kafe. Kdo ví, uvidíme, dejte mi vědět, já si to přečtu, budu se těšit. Fajn víkend s Kubou. Fajn. A než mi dáte vědět, tak si dáme ještě Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear, u nás na Fajnu.

Nástroje Hot Hitparáda. Co letí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku. Máme na fajn. Máme na fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: Ed Sheeran a Stormzy, Take Me Back to the London, to nám právě teďka dohrálo na fajnou 8 hodin 21 minut. A já jsem se vás na začátku hodiny ptal, co máte dneska v plánu a jaký jsou vaše plány na dnešek. A vy jste psali, že třeba Jirka má dneska, nebo respektive neděle vyhrazený na grilování, takže si ho griluje nějaký dobrý masíčko. Jirko, to ti fakt mega závidím. Doufám, že si to užiješ. Stejně tak závidím i Vece, že se jde projít do lesa se pejskem. Určitě si to užijte. Já bych vyrazil hnedka, bohužel dneska není ten den, kdybych mohl. Nicméně budu na vás myslet, závidím vám to a jsem rád, že fajňáci mají takhle nabitý program.
1: Nová hudba, zákulisí, hosté a moderátoři ve chvíli, kdy zapomněli, že je zapnutá kamera. To nejlepší z Fajnu na Socials. Fajn.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra.

0: 211.
1: Ahoj, tady Sagwa Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
2: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
1: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
3: Vstupenky na dětiraje.cz.
2: Bude vejdán.
4: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
5: La Tropical!
4: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
5: Yeso!
4: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
6: Ne, můj oblíbený hrnek.
7: Tak tohle není dobrý začátek dne.
8: No to snad ne.
9: Nemáte svůj den? Tak si udělejte Alegria den.
10: Alegria dny jsou tady.
9: Se slevou 7% na zážitky.
10: Zážitkové restaurace.
9: Pobytové zážitky.
10: Adrenalin.
9: Automoto a mnohem víc.
10: U nás si vybere opravdu každý.
9: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
10: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí. Nejlepší dárek je zážitek.
11: Firma na zážitky.
9: CZ.
12: Turn it up, turn it up.

Shimano, Save My Soul, to nám právě teďka dohrálo na Fajnu, 8 hodin 32 minut. Krásná neděle, já jsem se vás na začátku hodiny ptal, co máte v plánu o víkendu, a mám pro vás taky jeden tip. Poslední šanci vidět jedinečnou přehlídku uměleckých knih máte přesně dneska. Galerie hlavního města Prahy pořádá na zámku Troja už 6. ročník veletrhu Art Book Fair. A tohle je poslední víkend, tedy jako 19. a 20. září byla tato galerie otevřená, teďka dneska zavírá. Takže určitě jděte se tam podívat, máte možnost tam prohlédnout stovku malých nakladatelů, tvůrců, ilustrátorů, různý obrázky, a je tam taky doprovodný program, takže určitě si to užijete, máte rádi knížky, rádi čtete, nebo se o to jenom zajímáte, myslím si, že tohle by vás určitě mohlo bavit. Fajn víkend s Kubou. Fajn. No a kdyby to náhodou nebylo pro vás, tak můžete poslouchat náš Fajn playlist. Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else. Posloucháte Fajn.

0: Karol G a Bruno Mars Still, to nám právě teďka dohrálo na fajnou 8 hodin 42 minut, krásná neděle. Miluju Bruna Marze, ale myslím si, že k dnešnímu dni by se hodilo něco trošku víc energetičtějšího. Jugel a Ultranate, Immanuel Angel, Moving to the Sun, to nám právě za chvíli zahraje na fajnou. Obecně, že má trošku lepší vibe. A jenom taková věc, Ultranate je vlastně docela taková jako legenda, nebo řekně, dejme tomu velká ikona LGBT plus komunity. A její hit Free z roku 97 se stal takovou hymnou jejich. Takže určitě si to můžete jít zkusit poslechnout, třeba se vám to taky bude líbit.
1: Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz. Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou Gap je tu. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap+.
2: Gap. Individual style for every generation.
3: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4 888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
4: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

Olivia Rodrigo Stupid Song, to nám právě teďka dohrává na fajnu 8 hodin 51 minut. A co takhle stát se superhrdinou a procházet se po střeše třeba Národního divadla? Ne? Národní divadlo ne? No tak já nevím, tak to třeba opera v Sydney. To by šlo, ne? Včera jsme měli Mezinárodní den Batmana, kdo jste to nezaznamenal, a lidi v Sydney to brali letos jako hodně vážně, jako smrtelně vážně až skoro. A to takovým způsobem, že si tam jeden, že jsem jim tam jeden Batman procházel přímo po střeše Sydney Opera House. Policie nejdřív mylně tvrdila, že jde o natáčení filmu, což byla chyba. Pak zase lidi na internetu spekulovali o tom, že se jedná o marketing pro další díl s Robertem Pattinsonem, to byla taky chyba. Realita je mnohem jednodušší, šlo o tuto oslavu právě dne, Mezinárodního dne Batmana. Kaskader se na střeše objevil jenom na zkoušku, ale ostrá akce právě proběhla včera večer přímo na místě té střechy a všichni fanoušci mohli mít radost, takže nejedná se o žádný marketing, nejedná se ani o natáčení, jedná se jenom prostě o takovýhle Mezinárodní den Batmana. A já si říkám, že bychom to měli zavíst u nás taky. Třeba kdyby se Petr Pavel zjevil v kostýmu Batmana na Pražském hradě, to by byla fakt sranda. Marshmallow a Cameron Whitcomb. Hollow u nás na fajnu.

0: Loy Red Eyes, to nám právě teďka dohrává na fajnu. 8 hodin 58 minut, neděle. No to znamená jediný, přátelé, naše první společná hodinka se pro dnešek, ne teda pro dnešek, no i když naše první společná hodinka se pro dnešek naplnila, to je pravda. Ale jinak budeme pokračovat samozřejmě ještě dál.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvod dát to na hlas. Hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na párty, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn.
3: Dny Merien v Jisku. Sleva 20% na jeden výrobek podle vašeho výběru a extra sleva 10% na celý nákup. Stačí v libovolné prodejně Jisk od 18. do 21. září uplatnit kupon Merien. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.
5: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
2: Fajn. Vždycky hot.

Čau, čau, čau, neděle, krásných 9 hodin, fajňáci, doufám, že si to užíváte stejně jako já, doufám, že máte krásný den, ať už jste doma nebo někam jedete, užíváte si to, máte nabitý program. Já jsem si chtěl v této hodince povídat hlavně o vaší prostorové orientaci v veřejných prostředcích, no a samozřejmě jsem si taky chtěl pustit nějaký nabitý playlist, třeba Levis Capaldi, Survive, u nás na Fajnu.

Harry Styles as it was. 9 hodin, 11 minut, neděle. Doufám, že se máte krásně. Doufám, že si ten den užíváte. Já jsem včera si plánoval nějaký výlety, protože jsem o prázdninách toho moc nestih, a tak jsem si říkal, že se někam zajedu. A akorát jsem narazil na jeden velký problém. Moje prostě oblíbené místo v autobuse bylo obsazené. A já nevím, jestli to máte jako já, ale já prostě nedokážu nikam jet, když, nebo takhle, cestování je pro mě 100 000krát horší, když prostě nemám ten svůj komfort, na který jsem zvyklý. Já nevím, jestli je to nějaká forma OCD, ale já prostě, když jedu třeba autobusem nebo i tramvají normálně, takhle třeba ze svého domova do rádia, tak prostě potřebuju, nebo rád sedím na tom svým stejným místě. Prostě je to tak, mám to takhle udělaný a je mi tak jako trošku divně, až trošku nekomfortně, když to svý místo jako nemám. A já jsem si říkal, to já se musím zeptat zítra fajňáku prostě, jak to mají oni. Mě zajímá, máte to taky takhle? Máte nějaký svý oblíbený místo, ve kterém prostě potřebujete sedět? A když ne, tak je to prostě blbý, je to blbej den. Dejte mi vědět na číslo 724-634-634. Já si tedy vaše odpovědi přečtu a doufám, že mě v tom nenecháte. Doufám, že mi napíšete, že jste trošku taky jako já a že nejsem divnej, že jenom mám rád prostě svý místo. Že prostě to tak má být, takhle je to dobře.

0: Michael Jackson, Billie Jean, to nám právě teďka dohrálo na fajnu. 9 hodin, 20 minut, krásná neděle. Kamarádi, já vám děkuju, vy jste, strašně moc lidí vám napsalo. Já jsem rád, že nejsem jediný blázen. Míša, Verča a další jste mi psali, že musíte parkovat na stejných místech nebo sedět na stejném místě v autobuse, třeba za řidičem. By the way, to s tím řidičem, to nevím, kdo mi teďka konkrétně psal, ale to mám úplně stejně. Já prostě musím v autobuse sedět za řidičem. Je mi to prostě strašně příjemný. Já taky mám rád, když na mě lidi nevidí, nebo když já nevidím na ty lidi. Je to takový anonymní a to mě na tom prostě baví. Ve veřejných prostředcích prostě chceme všichni být sociální, já nevím, možná se za to stydíme, že tam jezdíme.
1: Chceš zažít Plochou dráhu opravdu zblízka? Fajn Rádio tě pošle na 57. memoriál Luboše Tomíčka na Markétu. Hraj o VIP lístky a možná právě ty předáš vítězi věnec přímo na stupních vítězů. Memoriál Luboše Tomíčka, 5. října 2026 v Praze na Markétě.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
4: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
3: Ne, co to je?
4: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
3: Fakt jo? A co to stojí?
4: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
5: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
6: Atención, señoras y señores!
7: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
6: Yes, so.
7: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
6: La Tropical!
8: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou

0: Home Kreditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Kredit. Pro lepší příběhy.
1: Vytáhni Jendu!
2: Co říkáš? Výtahy jedna?
1: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
2: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
1: Povídám, vytáhni Jendu!
2: No jo, výtahy jedna!
3: Teď my už máme výtahy jedna.
2: Jendo?
4: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
5: Jendo, ty seš ale bedna!
6: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.vitahy1.cz

0: Kane Brown a Marshmallow Malzone, to nám právě teďka dohrálo na fajnou 9 hodin 30 minut, krásná neděle, doufám, že se máte krásně 20. září. No a já nechci, abyste panikařili, jo, ale kolem země dnes proletí asteroid velký zhruba jako autobus.
1: Žádnou paniku, sejk! Na to jsou instrukce.
0: Yes, máme na to instrukce, ale první si řekneme, o co jde. Je to pravda, kolem země opravdu dneska proletí asteroid velký jako autobus, akorát, že to není takový problém, jak by se mohl zdát, nebo možná je, já nevím. Vesmírný těleso 2026 RF-15 o velikosti 20 až 40 metrů se k naší planetě přiblíží dnes večer kolem 17.36. Mine nás zhruba ve vzdálenosti přes 2,5 milionu kilometrů, což je 5,5 víc, než je měsíc. Bohužel, žádný nebezpečí srážky nehrozí, i když já nevím, možná pro lidi s depresí je to bohužel. Ostatně byste ho ani nemohli vidět ničím jiným, než vlastně ani dalekohledem, protože je to prostě hrozně moc malinký. Ale já si myslím, že je prostě fajn si občas připomenout, že jsme jenom smrtelníci a že se prostě řítíme tím kosmem a taky vlastně vůbec nevíme, co bude zítra. Třeba to nebude jenom asteroid o velikosti autobusu, ale třeba celý Ameriky, kdo ví?

0: Clara Whale, Getting By, to nám právě teďka dohrálo na Fajnu, 9 hodin 41 minut neděle. No, byla to trošku pomalejší písnička, abych malinko zrychlil. Abych zrychlil hodně. Subfocus, Elevate, to nám za chvilku bude hrát na Fajnu. Jako je fun fact, Sam Focus vlastně vůbec neuměl hrát na žádný nástroj a ve 13 letech si pořídil prostě počítačový software, na kterém se naučil skládat hudbu, a tak to vlastně všechno vzniklo. Samozřejmě do všeho hrálo trošku štěstí, a kdyby jeho opilej kamarád nepředal labelu Rum Records jeho demíčko, tak bychom se ho taky někde dočkali. A to každý festiák by přišel o hodně teda. Tak za chvíli na Fajnu.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
2: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas, víc svědaví. A v tom jsme my surikaty opravdu dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Hej, už máš řidičák?
4: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
3: Fakt?
4: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
5: Co se skrývá za lesklými obálkami časopisů? Říjnová Vogue CS zve do módního zákulisí. Se supermodelkou Helenou Christensen jako cover star. Poznejte zblízka nové kolekce českých návrhářů. Zjistěte, kdo stříhá Pedra Pascala, a přečtěte si, proč si Gwyneth Paltrow a Angelina Jolie jednou vyměnili šatníky. Only in Vogue.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
7: Datart uvádí Dny Merien.
8: Dny Merien, jo.
7: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
8: No to je sen.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz.

0: David Guetta feat. Sia, She Wolf, to nám právě teďka dohrálo na fajnu 9 hodin 50 minut. No a hodně hustej let teďka zažili lidi v Iránu. Boeing 737 iránský aerolinky Seferam se doslova, ale jakože doslova rozpadal ve vzduchu před očima všech cestujících. Video, který teďka koluje na Instagramu, jste mohli vidět, jestli jste ho neviděli, tak si ho určitě puste, je to docela jako hustý, až hororovej, jako hororový, kdy prostě lidi normálně letěli a najednou se staly nějaký turbulence, vibrace a vy vidíte, jak se vám celý letadlo prostě rozpadá před očima, padají prostě tašky, panely, různý plasty všude, všechno vibruje a křičí a řve. Hodně hororový zážitek, myslím, jako prohloubilo to zase o trošku víc ten můj strach z lítání, ale ještě úplně nejsem zastrašený. Nicméně, myslím si, že jako na to, že je to Irán, to jako byl fakt bombový let.
1: Fajn víkend s Kubou. Fajn.

0: Adela and in LA, co nám právě teďka dohrává na fajnu. 9 hodin, 58 minut. A to znamená jediný, přátelé, naše další společná hodinka se naplňuje ke konci a my jdeme společně dál.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech? Je trenduje na TikToku. Máme na fajn. Máme na fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
4: To je boží kuchyň.
5: A jak je praktická.
6: JN Interiér. Osvědčený český výrobce kuchyní a nábytku.
4: Taky si vyberete tu nejkuchyň.
5: Je skvělá. Vyťardo.
6: www.jninteriér.cz.
7: Využijte váš prostor.
1: Fajn. Vždycky hot. Vždycky.

0: Čau. Všichni fajňáci, máme 10 hodin dopoledne. Máme 10 hodin dopoledne, krásnou neděli. Doufám, že se máte všichni hezky, doufám, že máte nabitý program, jestli jste teď před chvílí stávali, nebo už jste dávno dlouho na nohou, ať je to, jak je to, doufám, že se máte krásně. My se v téhle hodince podíváme trošku na sport a co byste dělali a nedělali. Taky se podíváme na Star Wars, takže určitě dávejte pozor, ať vám tato zpráva neunikne, protože to by vás mohlo fakt hodně mrzet. No a samozřejmě, jako vždycky na fajnu, máme tady mega nabitý playlist Lost Frequencies a Calm Scott, Where Are You Now? U nás na fajnu.
1: Fajn víkend. Fajn víkend.
2: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.

0: Cyrus End of the World, to nám právě teďka dohrává na fajnu 10 hodin, 10 minutek, krásná neděle. Doufám, že máte nabitý program, doufám, že si užíváte tenhle den, poslední den víkendu. A já se musím zeptat, jaký sport byste za žádnou cenu nechtěli dělat. Ale přiznám se, já jsem prostě asi trošku línej tvor. Včera mi ještě kamarád říkal, ať si s ním jdu zasportovat a říkal, ať s ním jdu na inliny. To je takový to vlastně prakticky těžký kolo, kde hrozně jako makáte a pak si dáte odpočinek a makáte a dáte si odpočinek a já jsem mu řekl, že za žádnou cenu s ním na inliny nejdu. A mě zajímá, jaký sport byste vy za žádnou cenu nechtěli dělat, protože já bych za žádnou cenu nechtěl dělat tohle. Já teda třeba ani jako nedřepuju, já mám bolavý koleno, já prostě nemůžu. Takže mě zajímá, co máte vy, co je ta věc, kterou vy byste za žádnou cenu nechtěli dělat. Taky byste nejeli na kolo, nebo třeba na brusle, nebo nemáte rádi posilovnu, nebo byste třeba nikdy nedělali MMA. Dejte mi vědět na číslo 724-634-634. Já si ty vaše odpovědi přečtu a doufám, že se zase díky vám budu cítit trošku víc jako normální člověk.
1: Fajn víkend s Kubou.
0: Fajn. A teďka už Dizzo a Zion

0: Víc hudby, víc hvězd, víc fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: Malvin.
1: Malcolm Todd Earrings, to nám právě teďka dohrálo na fajnu. 10 hodin, 21 minutek a já jsem se vás na začátku hodiny ptal, jaký sport byste fakt za žádnou cenu nechtěli dělat. A vy jste mě nepřekvapili, akorát to, že někdo dělá box nebo bojový sport, neznamená automaticky, že prostě musí být hloupej, jako za úplně každý situace. Třeba spoustu sportovců, kteří dělají bojový sporty, tak jsou inteligentní lidi, jako to není automaticky to, že dělám bojový sport, tak prostě musím být hloupej, aspoň já si to myslím. Nicméně, pobavil mě ještě jeden pán jménem Ricky, který píše, že by nikdy nechtěl dělat golf. A že mu to přijde jako hrozná nuda a že ho štve, že mu to ještě ke všemu nejde. Tak já bych jenom chtěl říct, že vzhledem k tomu, že golf je sport pro bohatý lidi, tak to já jsem nikdy ani nehrál.
2: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech? Je trenduje na TikToku. Máme na fajn. Máme na fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůni metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
6: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
7: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
6: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
7: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
6: A dětem přidáme helmu zdarma.
7: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
6: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.
8: My name is Somber.
9: What up, it's Kehlani.
10: Hey, it's Taylor Swift.
11: Back to the hits.
12: Right, babe.
2: Fine.

0: Diana Spiro, Great Expectations. To nám právě teďka dohrálo na fajnou 10 hodin 32 minut. Krásná neděle. Doufám, že se máte hezky. No a jestli vás už neděsí mimozemšťany, no tak vás to děsit nemusí. Nebo možná by mělo. Není to ani nějaký konkrétní téma, nebo respektive je. Pentagon odhalil další spisy o UFO, zmiňují tam černé díry, zdravotní následky a různé inženýrské záležitosti ohledně vesmírných lodí. Co není to, co jsem chtěl řešit. Řešit jsem chtěl jednu úplně jinou věc, a to je, že mě fakt strašně pobavilo, jak pod tím příspěvkem už vlastně nebyly žádný komentáře. Oni nás normálně už úplně otužili, že už nás nezajímají ani mimozemšťani. Prostě my už jsme prostě tak v háji, my už jsme tak strašně otupělí všema těma zprávama, co se děje a jak furt někde něco vybuchuje a prostě dějou se úplně šílený věci, které jsme se neuměli představit, že my už nereagujeme ani na to, že prostě Pentagon vydá nový spisy o mimozemšťanech a řekneme si, no jo, to prostě, to je zase another day in the office.
1: Fajn víkend s Kubou.
0: Fajn. Je strašný, oni si toho nám otravujou. With DMC a Bees and Honey, Show Me Love. U nás na Fajnu.

0: George Baker a Poppy Backscomb, My Place. To nám právě teďka dohrálo na fajnu 10 hodin 39 minut, no tak pojďme pokračovat v těchto těch bangrech. A není to nikdo jiný než Kygo a Khalid a Griffin, Save My Love. To nám za chvilku bude hrát na fajnu. Tak vlastní jméno Kygo se jmenuje Kiri Govel Dahl. Docela komplikovaný jméno, takže budeme mu říkat radši jenom Kygo. Pochází z Norska. Tak tohle za chvilku slyšíte na fajnu.
1: Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
2: Datart uvádí Dny Marian.
3: Dny Marian, jo.
2: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
3: No to je sen.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.

get the same. Pink Panthers a Zara Larsson Stateside, to nám právě teďka dohrálo na fajnou 10 hodin 48 minut, krásná neděle. No a co takhle potkat Vasa v realitě nebo na filmovém plátně? A kdo neví, kde je Vaso, to je jeden z velkých záporáků jedné kultovní hry jménem Far Cry. A tato kultovní videoherní série se dočká svýho hraného seriálu. Tvůrci mu se stavují pořádně hvězdné obsazení. Za kamerou stojí showrunner Noah Hawley, to je tvůrce Alien Earth třeba například, to je taková jeho nejvíc recent věc, kterou dělal. Což je seriál, který by taky stál za pár slov, ale nebudu se tam teďka zdržovat. Pokud máte rádi Vetřelce a celý ten vesmír, asi si to pusté, ale jinak pokud jste to naposledy viděli před 100 lety, tak si myslím, že to za váš čas nestojí. Nicméně k ním se teďka přidal i herec Pošuka Moodyho z Harryho Pottera, Brandon Gleeson, a stejně jako hry, každá sezóna nabídne úplně nový prostředí, nový svět, nový prostě příběh a postavy, a premiéru zatím tvůrci nezveřejnili. Natáčení má začít po dokončení druhé řady Alien Earth, ale já už teďka doufám, že to bude snad co nejdřív, a hlavně, že to dopadne třeba jako hra Fallout, která vlastně se stala seriálem, a myslím si, že to byl mega povedený seriál a mega povedený pokus o filmovou adaptaci oblíbené hry, takže doufám, že to dopadne stejně, a doufám, že si my hráči budeme moct užít zase nějaký další umělecký kousek.

0: Rugel, Wishful Thinker, to nám právě teďka dohrálo na fajnu. Máme krásných 10 hodin 59 minut a to znamená, jediný přátelé, naše třetí společná hodinka tady na fajnu se naplnila ke konci. No a my jdeme do té další. 3, 2, 1.
1: Už za hodinu Kristin Esposito. Ale teď Fajn tě vezme na Pussycat Dolls. Hi, we're the Pussycat Dolls. Ve středu 23. září hrají v Praze Pussycat Dolls. A díky Fajnu můžeš být u toho. Máme pro tebe lístky navíc. Část rozdělíme přes Instagram a část přes víkend přímo v rádiu. Detaily soutěže na našem Instagramu. Pussycat Dolls. O2 Arena Praha 23. září. Fajn.
2: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
1: To nejlepší z rádia a to, co už do rádia radši než. Fajn. Fajn. Vždycky hot.

Čau, všichni fajňáci, zdravím vás ve čtvrtý společný hodince tady na Fajn Víkendu. Doufám, že se máte krásně, doufám, že se to zatím užíváte stejně jako já. Doufám, že máte nabitý program na dnešek, je neděle, měli byste vykonat ještě něco trošku produktivního, ale ne, zase bych to nepřeháněl, máme před sebou celý týden, je potřeba si odpočinout. My se v téhle hodince podíváme na to, která mega OG trilogie bude mít teďka znovu promítání v IMAXu 70mm, takže určitě dávejte pozor, abyste o tuhle mega zprávu nepřišli. No a taky samozřejmě na vás čeká náš mega nabitý playlist Tate McRae Revolving Door u nás na Fajnu.

0: Jason Derulo, Take You Dancing, to nám právě teďka dohrálo na Fajnu. 11 hodin a 11 minutek, něco si přejte. A jaká mega OG trilogie dorazí teďka do kin jako znovu uvedení?
1: Fajn víkend s Kubou. Fajn.
0: Nebude to Taylor Swift, proběhla menší technická chyba. Nicméně Taylor Swift to nebude, bude to originální Star Wars původní trilogie, která vyšla v roce 1977, takže se po 50 letech konečně vrací do kin a to v prestižním formátu IMAX 70 mm. Lucasfilm oznámil, že od 19. února roku 2027 uvede nově restaurovanou verzi filmu a to konkrétně původní tu verzi, ne tu speciální edici, takže to konečně fanoušci jako já budou moc vidět tak, jak, to, jak jste to poprvé viděli někteří z vás a tak, jak to viděli fanoušci před prostě půl stoletím. A navíc takový bonus, velký bonus je, že přesně o 3 měsíce později, teda 28. května 2027, přesně teda 50 let po premiéře prvního dílu, dorazí do kin i novej film Star Wars Starfighter s Ryanem Goslingem, takže to je mega pecka. Myslím si, že je to rok, významný rok pro všechny fanoušky Star Wars. A pokud jste jedním z nich, no, tak na to můžu říct jenom jedno. Ať vás provází síla.
1: Yeah, yeah. It's a hit. It's a hit. Yeah. Fajn.

0: Patrik Maria Sebastian 2005, to nám právě teďka dohrálo na Fajnu, máme 11 hodin 20 minut, krásnou neděli 20. září. Já doufám, že máte krásný den stejně jako já. A mám pro vás jednu věc, která by vám moc mohla výrazně vylepšit příští středu.
1: Fajn tě vezme na Pussycat Dolls. Fajn.
0: Yes, je to tak, protože má Fajn poslední lístky na Pussycat Dolls do Auto Areny a já budu dneska mezi váma hledat lidi, kteří se přihlásili do soutěže a volat vám. Vybíráme přes naší soutěž na Instagramu, do kterých jste se mohli přihlásit, do kterých jste se mohli zapojit. Takže pokud jste to udělali, teďka sledujte telefon a jestli vám náhodou v dalších nadcházejících vteřinách bude volat nějaký číslo, který začíná neznámou předvolbou, myslím si, že byste ho dneska měli rozhodně zvednout, protože za chvilku soutěžíme o dva lístky na Pussycat Dolls.
1: Pussycat Dolls, O2 Arena Praha, 23. září. Fajn.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Co se skrývá za lesklými obálkami časopisů? Říjnová Vogue CS zve do módního zákulisí. Se supermodelkou Helenou Christensen jako cover star. Poznejte zblízka nové kolekce českých návrhářů. Zjistěte, kdo stříhá Pedra Pascala a přečtěte si, proč si Gwyneth Paltrow a Angelina Jolie jednou vyměnili šatníky. Only in Vogue.
4: Večery se zase začínají prodlužovat a brzy nás čeká podzim. Vytvořte si doma útulná zákoutí díky našemu širokému sortimentu nábytku, doplňků i dekorací. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Datart uvádí Dny Marianne.
6: Dny Marianne, jo.
5: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
6: No to je sen.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
8: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4 888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
9: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.

0: David Kushner, Daylight, to nám právě teďka dohrává na Fajnu 11 hodin 30 minut. Přátelé, my jsme si před chvilkou týzovali naši soutěž o dva poslední lístky na Pussycat Dolls, o který soutěžíme tady u nás na Fajnu, a doufám, že jsme se dovolali.
1: Fajn tě vezme na Pussycat Dolls.
0: Fajn. Tak jo, jdeme na to, Fajn volá a vy můžete být 23. září v O2 aréně na Pussycat Dolls. Tak jo, haló, haló, koho tam máme, dovolili jsme se.
2: Ahoj, ahoj, tady Šárka.
0: Čau Šárko, jak se máš?
2: Dobře.
0: Dobře, těšíš se, máš ráda Pussycat Dolls?
2: Určitě, mám je ráda.
0: No tak super. Hele, mrkneme tady na naší soutěž a už to tady vidím. Otázka je... Kapela Pussycat Dolls pochází z buď za USA, nebo za B Británie, nebo za C Austrálie. Tak jak to vidíš?
2: Pochází z Ameriky.
0: Ano, je to tak! Vyhráváš dva lístky na Pussycat Dolls, gratulujeme ti!
2: To je super,
0: jo, máš radost?
2: Určitě, velkou.
0: Ale super, super. Prosím tě, jak si to plánuješ? Půjdeš tam s někým? Manžel, brácha, kamarádky?
2: Určitě půjdeme s manželem a s kamarádkou.
0: Jasně, jsi fanoušek. No tak super, hele, zůstaň mi chvilku na drátě ještě, my si o tebe vybereme nějaký informace a my, přátelé, se vrhneme dál, máme tady nabitej playlist, takže určitě poslouchejte dál, ať o nic nepřijdete. A ještě dva lístky se budou soutěžit odpoledne s mojí kolegyní Kristin, takže dávejte pozor, ať vám nic z toho neuteče. A ty se mě hezky, ahoj!
2: Mějte se, ahoj!
1: Pussycat Dolls, O2 Arena Praha, 23. září.

0: Poetika, půlnoc, to nám právě teďka dohrálo na fajnu 11 hodin 40 minutek 20. září, krásná neděle. No a tato nabitá písnička není jediná nabitá písnička, kterou máme v našem playlistu. Topic a Fireball, Nico Santos, Body. To nám za chvilku bude hrát na fajnu. Tahle ta, řekl bych trošku letní taneční hudbička, nám roztančí náš den. Tak už za chvíli na fajnu.
1: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku.

0: září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchej, ochotnej,
1: ňam, ňam, ňam. Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
2: Když do tří počítáte dost stres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
3: La Tropical!
2: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
3: Yeso!
2: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
4: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
5: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
6: Back to the hits.

Shakira, Burma Boy, Die Die. To nám právě teďka dohrává na fajnu. Společný čas pro dnešek skončil. Doufám, že jste si ten den užili stejně jako já. No a my se uslyšíme zase příští týden, pravidelně v mým čase od 11 do 2, jestli ne, no tak se není se dá dělat. Uslyšíme se zase příště. Každopádně doufám, že jste si to dneska užili stejně jako já. Přebere si vás už moje úžasná kolegyně Kristin, která má pro vás úplně hromadu, úplně neuvěřitelných, skvělých zpráv. Taky s ní můžete soutěžit ještě o dva poslední lístky na Pussycat Dolls, takže určitě si ji nalaďte, ať o tohle nepřijdete. No a co k tomu ještě říct? Už asi nic. Mějte si krásně, čau! Hey!

0: Ne, můj oblíbený hrnek.
1: Tak tohle není dobrý začátek dne.
2: No to snad ne.
3: Nemáte svůj den? Tak si udělejte Alegria den.
4: Alegria dny jsou tady.
3: Se slevou 7% na zážitky.
4: Zážitkové restaurace.
3: Pobytové zážitky.
4: Adrenalin.
3: Automoto a mnohem víc.
4: U nás si vybere opravdu každý.
3: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
4: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
3: CZ.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Plný slev s oblíbenou americkou značkou Gap je tu. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap Plus.
7: Gap. Individual style for every generation.
8: Fine. Vždycky hot.
9: Vždy.

0: Startuje fajn víkend s Kristen, 4 nabitý hoďky před náma. Pojďme to nezdržovat, pojďme rovnou na to, máme neděli a tak se podíváme, co se kde děje. Taky si samozřejmě dáme skvělý songy. V prvních pár minutách tady bude třeba Olivia Rodrigo, nebo taky Zara Larsson, a nebo ještě tenhle banger.
1: Fajn víkend.
2: Fajn víkend.
0: To je Jack Jones, taky Martin Solveig, All Day, All Night. Tak pojďme na to,
3: na fajnu.

0: Hit Song Olivia Rodrigo, to nám dohrálo právě teďka. Posloucháte Fine Weekend s Kristin při neděli. Jestli vlastně ještě nemáte žádný tip, žádný plán na dnešek, tak já mám pro vás rovnou tři, který by mohly zachránit váš víkend. První je klasicky taková klasika, která pořád jede. Mělnický vinobraní stále pokračuje. To dneska vrcholí a ve tři odpoledne tam vystoupí třeba Matěj Plšek, později třeba pak Vypsaná Fixa. Takže jestli chcete ještě stihnout vínko, hudbu a atmosféru, Mělník na vás rozhodně čeká. Druhý tip je pro všechny sportovní nadšence. Dny na to v Ostravě, dneska je poslední den a na letišti v Mošnově vás čekají letecké ukázky i vojenská technika a vstup je zcela zdarma, takže to se rozhodně vyplatí. A pokud chcete neděli trochu víc kulturní, v Praze dneska startuje 7. sezóna divadla Bravo. Odpoledne nabídne divadlo cirkus i workshopy, i koncert a večer pak představení The Losers. Myslím si, že úplně absolutní topka, takže program, kde se fakt nemusíte jenom 2 hodiny koukat na pódium, úplně jistý, ať už chcete víno, letadla nebo kulturu. Neděle rozhodně nemusí být jenom den na gauči a teď mě samozřejmě zajímá, co děláte vy. To mi napište na 724-634-634, co děláte, kam letíte, co máte v plánu a třeba co byste si k tomu dali za song. No, takový překvapení, taková novinka. Tak pište 724-634-634 a my letíme zatím dál, protože tady máme třeba Bruna Marze nebo taky Robin Schulz, Kiddo, All We Got právě teďka na Fajnu.
1: To nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět. Sleduj

0: letí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku? Máme na Fajn. Máme na Fajn. Vždycky hot,
1: vždycky fresh.
0: Fajn.
2: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
3: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
2: Ne, co to je?
3: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
2: Fakt jo? A co to stojí?
3: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
4: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
5: To je úplně k sežrání.
6: Zastude nalisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
5: Cože? Říkala Yogis?
7: Nákupy v online shop CZ.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
7: www.onlineshop.cz.
9: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz.

Ať to je Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and a Beat. Hele, pojďme v rychlosti na vaše odpovědi, protože mi přišly dvě zprávy, za které ale extrémně moc děkuju. Ahoj Kristin, dneska se chystám na fotbal podpořit nejlepší klub České republiky a tím je Slávie. Přeji hezký den, Ondra. Já nerozumím fotbalu, jo, já nebudu řešit, jestli Sparta nebo Slávie, ale užij si to, Ondro, mega ti to přeju, ať vyhraje pro tebe ten správný tým samozřejmě. Taky přišla ještě jedna zpráva. Ahoj, přemýšlím, nebo ahoj, právě jsem dovařila držku z kotrče, dělám chleba a peru. Přemýšlím, že si ještě uvařím holandské kakao a suším houby. No prostě zkrátka vařící neděle, ale takhle to má být. Lidi, prostě travce tu neděli tak, jak to máte rádi. Hlavně si u toho třeba i odpočiňte, anebo dělejte, co chcete. To je na vás, ale co vám rozhodně pustím, tak je Rihanna a taky Shimon Ob, Save My Soul.

Save My Soul. Posloucháte Fine Weekend s Kristin. No a my budeme za chvíli na další témata, ale předtím tady máme ještě song Rihanna Breaking Dishes. Znáte ženy takový to, když prostě jste naštvaný a přesně v takhle v naštvanosti to napsala prostě i Rihanna, takže proto vznikl tenhle song Breaking Dishes, protože prostě je naštvaná na svého muže. A pojďme na něj rovnou teď. Takže rozhodně zapněte to na plný pecky. A tohle je Fajn.

0: my se půjdeme podívat na Eurovizi. Pojďme na to. Lidi, Britové mají nějaký problém s Eurovizí, tak velký, že už kvůli tomu nastupují poslanci. Takhle, letos jejich reprezentant Luke Mum, No Computer, skončil úplně poslední. Vůbec netuším, kdo to je, čím to asi bude. Takhle, získali jenom jeden jediný bod, nebylo to poprvé. Británie se v posledních letech pravidelně motá na konci tabulky. Je na tom hůře než my, což jako vlastně je docela zvláštní, protože my jsme prostě malá země, takže méně hlasů automaticky. Takže teďka parlamentní výbor řeší, kde je problém, jestli ve výběru zpěváka, písničky, vystoupení, nebo jestli někdo v BBC každoročně ráno vstane a řekne, tak, koho tam letos pošleme. Jakhle je docela vtipný, že země, která má Adele, Dua Lipu nebo Harryho Stylese, má na Eurovizi problém vůbec někoho vybrat, že jo? Takže jsem zvědavá, jestli příští rok přijde nový zpěvák nebo rovnou ministr pro Eurovizi. Uvidíme. Mezitím si dáme další songy za chvíli, Michael Jackson nebo taky Sombr, tak si na to počkejte, na fajnu.
1: Fajn víkend.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Atención, señoras y señores!
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yeso!
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
5: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
6: Vytáhni Jendu!
7: Co říkáš? Výtahy jedna?
6: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
7: Já vím, výtahy jedna, ty uměj šachty!
6: Povídám, vytáhni Jendu!
7: No jo, výtahy jedna!
8: Teď my už máme výtah jedna.
7: Jendo!
9: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
10: Jendo, ty seš ale bedna.
11: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. A typické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz.
12: Music. Fine.

0: to byl Paul Razzle, jeho Lil Bootank, posloucháte Fine Weekend s Kristin. Máme půl minutky do jedné hodiny a to znamená, že jsme na konci první hoďky, ještě dvě, teda tři nás čekají, hele, bude to nabitý, tak rozhodně vydržte a za chvíli se slyšíme na Fajnu.
1: Chceš zažít plochou dráhu opravdu zblízka? Fajn Rádio tě pošle na 57. memoriál Luboše Tomíčka na Markétu. Hraj o VIP lístky a možná právě ty předáš vítězi věnec přímo na stupních vítězů. Memoriál Luboše Tomíčka. 5. října 2026 v Praze na Markétě.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák, jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más, půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
3: Datart uvádí Dny Merien.
4: Dny Merien, jo.
3: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
4: No to je sen.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Fajn. Vždycky hot.

Ahoj lidi, startuje druhá hodinka Fajn víkendu s váma pořád Kristin, 13.01, to je aktuální čas. No a my si dneska v téhle hoďce konkrétně zasoutěžíme. O co, jak to vydržte, ještě nikam nespěcháme, ale taky budeme slavit narozeniny, jedny speciální narozeniny, speciální slečny, tak rozhodně taky vydržte. No a teďka si dáme skvělý songy, Dominic Fight, White Keys, to si dáme, a taky Rudimental, Call It All I Know, právě teďka na Fajnu.

Tohle z toho byl Lud, Matafix, Big City Life, posloucháte fajn. No a lidi, schválně, jestli poznáte, kdo dneska má narozeniny. Jo, dneska má narozeniny Sára Rikas. Takže samozřejmě posíláme všechno nejlepší a Sáru, podle mě jako nemusím nikomu z vás představovat, slovenská raperka, členka Milion Plus a hlavně hlas, který za poslední roky hodně zdomácněl i u nás, což je mega cool. Do Milion Plus se teda přidala v roce 2024 jako první žena v labelu a přinesla tam vlastně trošku jinou energii, než jsme byli zvyklí do té doby. Rap hodně kombinuje se zpěvem R&B a takovou jemnější stránkou, samostatně mluví o tom, že je tak trochu soft stránka toho Milion Plus. Tady je ukázka. Zabraňme na sebe, myslím fakt na těba. OK, let's go. Tohle to je song Talk to Me, který vydala, naspívala si Zomandy a Sam, jeden z jejich jako nejvýraznějších tracků vlastně. A pak následovalo i celý debutový album Já Sára. Tam jsme vlastně dostávali ještě víc osobnější Sáru, vztahy, emoce, sebevědomí, prostě její takový vlastní svět. No a letos vlastně pokračuje dál třeba single V mojích snoch, který je fakt skvělej banger, věřím, že to tady i u nás občas asi slyšeli, takže jestli ji znáte hlavně z rádia, fakt doporučuji, dejte si někdy celý její playlist, je fakt top. To je ta novinka. Takže ještě jednou všechno nejlepší, Sáro, a ať je tenhle rok minimálně stejně hudebně zajímavý jako ten předchozí. A my jdeme dál, protože tu máme další novinku, Sienna Spiro, Great Expectation, na fajnu.

0: Přesně tak, jestli máte rádi adrenalin, tak pozor, protože Fajn má poslední VIP lístky na memoriál Luboše Tomíčka na Pražské Markétě a jeden z vás se dokonce může dostat přímo na stupně vítězů. Za chvíli vám řeknu něco víc, mezi tím můžete maximálně volat 724-634-634 a třeba to zvednu právě vám, tak volejte, no a my jedeme mezi tím dál.
1: Memoriál Luboše Tomíčka, 5. října 2026 v Praze na Markétě. Fajn. Fajn rádio. Léto bez scrollování. My vybíráme tracky, ty řešíš život.

0: skrývá za lesklými obálkami časopisů. Říjnová Vogue CS zve do módního zákulisí se supermodelkou Helenou Christensen jako cover star. Poznejte zblízka nové kolekce českých návrhářů. Zjistěte, kdo stříhá Pedra Pascala a přečtěte si, proč si Gwyneth Paltrow a Angelina Jolie jednou vyměnili šatníky. Only in Vogue.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůni metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
5: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
6: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
8: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
9: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
8: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
9: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
8: A dětem přidáme helmu zdarma.
9: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
8: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.
10: My name is Somber.
11: What up, it's Kehlani.
12: Hey, it's Taylor Swift.
13: Back to the hits.
14: Right, babe.
15: Fine.

0: Je to míčka. Fajn.
1: Přesně tak, jdeme na to. Fajn dneska rozdává dva VIP lístky na 57. memoriál Luboše Tomíčka na pražské Markétě 5. října a jeden z výherců navíc dostane možnost předat vítězi věnec přímo na stupních vítězů. Jako takovýhle zážitek se jen tak nevidí. No a mě už tady volá Vojta. Ahoj Vojta, slyšíme se?
2: Ano, ano, dobrý den.
1: Ahoj, jak pak se máš?
2: A dneska to jde.
1: Hele, soutěž je úplně, jo přesně, to je hlavní, to je hlavní. Mám úplně jednoduchou otázku nebo jednoduchý pravidla tyhle soutěže. Já začnu větu a ty ji musíš do 5 sekund dokončit. Jsou dvě. Žádná správná odpověď neexistuje, chceme hlavně kreativitu. Jo, chápeš?
2: Ano.
1: Super, tak jo. Tak pojďme na to. Na dokončení věty budeš mít 5 sekund, jo? Snaž se přemýšlet, ale nebude to nic těžkýho. Jdeme na to. První věta. Song, který bych si pustil před závodem je...
2: Tak jen tu, nějaká píš. Má odmětím žbírky. Česi chtějí být naj.
1: OK, hele, já ti to uznám, ještě k tomu tam je nějaký zpomalený signál, takže já to úplně uznám. Mám tady ještě druhou větu. Jdeme na ní. Kdybych mohl závodit proti komukoliv, vybral bych si...
2: Adamova Bednář.
1: OK, kdo to je? Vůbec nevím, kdo to je, pověz.
2: To se vrátí závodník český, jeden z nejlepších juniorů na světě.
1: Wow, OK, tak to dává potom smysl. No tak jo, tak lísky jsou tvoje. Gratuluju. Hele, ještě rozhodně mi zůstaň na drátě a vyřešíme osobní nějaký tvoje údaje a to je všechno. Měj se krásně a gratuluju. Ahoj.
2: Děkuji, nashledanou.
1: Ahoj. Memoriál Luboše Tomíčka.

0: Tohle je James Marriott, Burn Down the Disco, posloucháte fajn. Fajn víkend s Kristin, no a teďka trochu změna nálady. Malcolm Todd a jeho earrings. Takový ten track, co zní, jako když se večer jen tak touláte městem, sluchátka na uších a vůbec nikam nespěcháte. Doufám, že takovou náladu dneska aspoň máte. Chvilku zpomalíme, dáme si chill a tenhle song k tomu a třeba taky potom Damiano David, Tyler Neil Rogers a spoustu dalšího. Na fajnu.
1: Fajn víkend.
2: Fajn víkend.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
4: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Amália Sebastian. 2005. Rozhodně, posloucháte, fajn. No a lidi, roboti už mají vlastní cheerleading tým. A evidentně i vlastní krizový management, protože některým se během vystoupení prostě vypnuly nohy a šly k zemi. Já vám to vysvětlím, od začátku prostě probíhala nějaká soutěž v cheerleadingu a byly tam i tady ty humanoidi, tady ty roboti a no, a prostě to byly taky jako světové hry a mezi disciplínama byl právě třeba ten cheerleading a nebo street dance a u robotických roztleskávačů to úplně podle plánu nedopadlo, během choreografie některý prostě popadali. A druhý začal dělat breakdance, hele, v pohodě. A aby to nebylo málo, teďka při Fashion Weeku v New Yorku humanoid při tanečním vystoupení ztratil rovnováhu a skončil mezi diváky. Naštěstí se teda nikomu nic vážného nestalo, ale jako... Je to zvláštní, nevěřím tomu, takže jestli jste měli by the way pocit, že roboti už jsou ve fázi, kdy nás všechny nahradí, možná ještě chvíli počkejme, jo, ještě padá z mola, druhý nezvládá chorošku a jen čeká... Nebo spíš já čekám, kdy třetí zapomene text a začne freestyle. Takhle, jak jsme zřešili, nemusíme se asi ještě tolik obávat. Očividně to ještě nevypadá na převzetí planety. No nic, pojďme dál, teďka už Angel, jsou to Jamaican, právě teďka na Fajnu.
1: Fajn víkend s Kristýnou.

0: do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zemích je ochotnej
1: ňam, ňam, ňam. Datart uvádí Dny Merien.
2: Dny Merien, jo.
1: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
2: No to je sen.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.
4: Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
5: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
4: Fajn. Vždycky hot.
5: Vždycky fresh.
4: Fajn. 3, 2, 1, go. Fajn víkend.
6: Kristin Esposito.
7: Fajn.
8: Startuje třetí hodinka Fajn víkendu s váma pořád Kristin, 14.02, to je aktuální čas. A lidi, věřím, že teďka, jak máte neděli, tak většina z vás asi má dobrý den, ale může se tady mezi váma najít někdo, kdo ho má třeba horší. A pokud jo, tak možná nepotřebujete radu, kafe ani další motivační citáty, možná potřebujete jenom psa. To je všechno, co vám k tomu zatím řeknu. Za chvíli to probereme, ale víc do detailu, takže se na to počkejte. Taky si samozřejmě dáme skvělý playlist, ten nás tady rozhodně čeká. Bude tady třeba Rue Gale, Eva Farná, nebo taky Slater, Shakira a spoustu dalšího, ale odstartuje nám to tohle skvělý duo.
4: Fajn víkend.
5: Fajn víkend.
8: Sexy B podobě Davida Getty a Akona. Tuhle party si nenechte nikdo ujít, takže volume doprava a jdeme na to. Posloucháte Fajn?

0: to je Ru Gale, Wishful Thinker u nás na Fajnu. No a my jdeme takhle při neděli řešit to, že někdy vám ke zlepšení nálady fakt stačí někdo, kdo má čtyři nohy, vrtí ocasem a vůbec netuší, co máte zítra za test. Nová studie mezi 676 studenty zkoumala, to by the way není joke, to tak fakt je, tak zkoumala, proč jsou návštěvy terapeutických psů vlastně tak příjemný. A jasně, nejčastější odpověď byla prostě psy překvapení roku, asi to není, ale zajímavý je, že pro část studentů to nebylo jenom o tom pomazlit si chlupatýho kámoše. Pomáhlo jim to i, že se tam najednou začali bavit s ostatníma lidma, prostě přijdete kvůli psovi a najednou máte důvod prohodit pár slov i s někým úplně cizím. A mně se na tom vlastně líbí hlavně to, že když je člověk blbý nebo je ve stresu, nemusí vždycky přijít nějaký obrovský řešení, prostě stačí jenom váš mazlíček. No a mě v tom případě zajímá, co pomáhá nebo pomáhalo, takhle třeba hlavně při tom studiu vám. O to se podělte na 724-634-634, prosím mi to dejte vědět, co vám pomáhá nebo pomáhlo, mně se to bude týka v maturitním ročníku hodit. No a my jdeme samozřejmě dál, další songy jsou tady.
1: Fajn víkend s Kristýnou.
0: Fajn. Vypište a tady je Sabrina Carpenter a její Man Child. Právě teďka na Fajnu.

0: To byl Kellyn, taky Viktor Šín, jejich Safír, posloucháte Fajn víkend. No a co jiného řešit než stres? Takhle těsně předtím, než začne nový týden. Ne, ale řešili jsme, co nám pomáhá tak nějak při učení, nebo co vám vždycky pomáhalo, protože výzkum ukázal, že velice pomáhá čtyřnohý mazlíček, respektive pejsek. Takže mě zajímá, co napíšete vy. Teďka mi přišla jedna zpráva, ahoj, já jsem teď v sekundě na gymnáziu a mě pomáhá se pořádně napít a dát si něco dobrého k jídlu. To musím jakoby pochválit vlastně a musím souhlasit, já vždycky, když si koupím k tomu něco dobrýho, tak prostě to učení nebo celkově ten čas ubíhá rychlejc. A pak mi tady přišla jedna zpráva, mě rozhodně pomáhá moje kočička. To je strašně hezký. Já bych si strašně přála mít nějakou doma, ale to už tady nebudu rozebírat. Ano, jsem prostě milovník koček, ale to vám hrozně přeju. Myslím si, že jakýkoliv domácí mázlíček dokáže zlepšit stres nebo zvládání toho stresu. No tak to bychom měli za chvíli třeba Slater Dance nebo taky tedy Swims, tak si na to počkejte. Na Fajnu.
1: Co je hot v hitparádách? To letí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku? Máme

0: Vždycky hot,
1: vždycky fresh. Fajn.
2: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
4: Co se skrývá za lesklými obálkami časopisů? Říjnová Vogue CS zve do módního zákulisí. Se supermodelkou Helenou Christensen jako cover star. Poznejte zblízka nové kolekce českých návrhářů. Zjistěte, kdo stříhá Pedra Pascala a přečtěte si, proč si Gwyneth Paltrow a Angelina Jolie jednou vyměnili šatníky. Only in Vogue.
5: To je úplně k sežrání.
6: Za studena lisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
5: Cože? Říkala Yogis?
3: Datart uvádí Dny Marianne.
7: Dny Marianne, jo.
3: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
7: No to je sen.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
9: Když do tří počítáte dost stres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinskoamerická taneční škola La Tropical.
10: La Tropical!
9: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
10: Yeso!
9: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
11: Dny Marianne v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Marianne a slevy 20% na vše v prodejnách.

Vy Tating posloucháte Fajn víkend s váma Kristin. Doufám, že máte stále skvělou náladu, protože my jdeme pokračovat a budeme řešit vztahy. No, takhle, ve vztahu můžete někoho fakt milovat, to se pojďme říct na rovinu, a přesto s ním někdy prostě nechcete být, a ne automaticky, to neznamená, že je něco špatně, protože podle mě existuje strašně moc věcí, které jsou ve vztahu úplně normální, ale stejně z nich máme třeba pocit, že za ně dostaneme vztahový ban. Třeba říct, hele, dneska večer chci být sama, jít ven jenom s kámošema, mít vlastní koníčky, nebo prostě strávit 2 hodiny vedle sebe, ale každý si dělat úplně své věci. Právě potřeba prostoru nemusí znamenat, že od partnera utíkáte. To naopak, když jste třeba spolu pořád, můžete mít pocit, že už nemáte ani vlastní život. A pak se zmy trochu stane, nebo vytrácí se z tohoto já. Přitom, jako pojďme si říct, kvalitní vztah není soutěž o to, kolik hodin spolu vydržíte, ale důležitější je, jestli ten čas spolu fakt chcete trávit. Takže možná je čas přestat brát některé věci jako důkaz toho, že nám na druhým jako záleží, protože někdy potřebuju večer pro sebe, znamená přesně to, co říká. Prostě potřebuju večer pro sebe, ne rozchod. Takže mě teďka fakt zajímá, protože je to jedna z takových těch vlastně zbytečností. Víte co? Lidi nad tím přemýšlí úplně třeba zbytečně. A tak mě vlastně zajímá, jaká úplně normální věc vám ve vztahu přišla nejdřív divná nebo trapná, i když vlastně vůbec nebyla. To mi pište na 724-634-634, no a my si mezi tím dáme další skvělý songy. Teď už Alex Warren a jeho Burning Down. A vy pište.

0: tohle to byl Alex Warren, Burning Down, tady u nás na Fajnu, no a my řešíme jednoduchou otázku vlastně, jaká věc, která je úplně ve vztahu normální, vám dřív přišla divná nebo trapná, i když vlastně vůbec není. No a přišly mi skvělé odpovědi, děkuju za ně, napsala třeba Terka, ahoj, já jsem se ze začátku hrozně styděla chodit před přítelem na záchod. Jakože tohle je podle mě hrozně, ale vlastně... Nechci říkat běžný, ale vlastně jo, to je samý prdění a tady ty všechny věci, prostě je to jasný, jak to taká klasika, takže to jako chápu. Další přišla zpráva od Míši, ahoj, mně přišlo strašně trapný říct si u přítele o jídlo, vždycky jsem radši tvrdila, že nemám hlad, než abych řekla, hele, dáš mi taky. No, vlastně se podle mě na tom všichni shodne, všichni žijeme úplně stejný životy vlastně. No a pak napsal Matěj, já jsem se bál usnout před přítelkyní. Připadalo mi, že mě bude slyšet třeba jako mluvit ze spaní, nebo že budu vypadat úplně hrozně. OK, nad tím jsem nikdy nepřemýšlel, ale možná mám nový strach vlastně, když si to tak vezmu. No nic, lidi, neřešte to, tady ty věci jsou úplně v pohodě, jo, jíst před partnerem, spát před partnerem, chodit před ním na záchod a bejt i třeba taky právě chvíli o samotě, to je to, co jsme se vlastně před chvílí hlavně řešili. No nic, my tady máme skvělý další songy, za chvíli Kelly, Love, taky Jelly Roll, Hands Up, tak to si dáme za malou chvíli. Počkejte se na to, na Fajnu.
1: Fajn víkend. Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
2: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
1: Ne, co to je?
2: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
1: Fakt jo? A co to stojí?
2: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
3: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
4: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprák. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Level Sprák má ji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
7: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
8: A vemte sebou i děti.
9: Já tam budu taky, tak čus bus autobus.
7: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
10: Vstupenky na dětiraje.cz.
11: Bude vejdán.
12: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
13: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4 888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
14: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.

Vás to byl Kelly Love Tied Up, posloucháte Fine Weekend, no a máme tady zase nějaký ten recap. Tentokrát tady mám dvě kategorie, Famous a TikTok, ale nebudem to zdržovat, tady jsou ty skvělý songy. Let's go get married tonight. Tohle to je Miley, která si řekla, že už nebude Miley Cyrus, ale jenom Miley. Všichni se na její album těšíme, Let's Get Married je jeden z nových songů, vlastně jakoby nejnovější, logicky. Co na něj říkáme, za mě hezký song, takových 8 z 10 bych tomu dala, já si myslím, že v pořádku. Hele, včera tady byl Grey 256 v kategorii TikTok, no tak tentokrát to musíme trošku spojit a proto tady je Viktor Karl. Já jsem chtěla říct, a proto tady je Štístko, ale to je ten song, jak se ten song jmenuje. Teda, to je ten název, jak se... Tady je radši ten song, jo lidi? Asi jsem z něho tak nadšená, že už nevím, co říkat. Tohle je absolutní 10 z 10 za mě. Velice autentický, krásný song, no a my zase pokračujeme dál, rozhodně tyhle songy ukládejte a teď už Shakira, Burna Boy a jeho, nebo spíš jejich Die Die. Tady má, tady jsou, tak si je nalaďte, poslouchejte dál a let's go.

0: Fajn tě vezme na Pussycat Dolls. Hi, we're the Pussycat Dolls. Ve středu 23. září hrají v Praze Pussycat Dolls. A díky Fajnu můžeš být u toho. Máme pro tebe lístky navíc. Část rozdělíme přes Instagram a část přes víkend přímo v rádiu. Detaily soutěže na našem Instagramu. Pussycat Dolls, O2 Arena Praha, 23. září.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
2: Dny Merien v Jisku. Sleva 20% na jeden výrobek podle vašeho výběru a extra sleva 10% na celý nákup. Stačí v libovolné prodejně Jisk od 18. do 21. září uplatnit kupon Merien. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Fajn. Vždycky hot.
9: Vždycky fresh.
8: Fajn. Fajn víkend.
10: Kristin Esposito.
11: Ahoj lidi, startuje nám čtvrtá, taky poslední hoďka Fajn víkendu. S váma pořád Kristin, máme neděli, posledních pár hodin víkendu. Nechtěla jsem to připomínat, ale hele, taková je prostě realita. Ale aby jsme si tuhle tu nedělní realitu zpestřili, tak budeme společně soutěžit. Naposledy si zasoutěžíme o dva lístky na The Pussycat Dolls, což znamená, že pokud chcete vyhrát, tak jste měli být na našem Instagramu. Tam byla jedinečná možnost se zapojit, to vy ale asi víte. Hele, takže to budeme dělat v téhle hoďce a taky si samozřejmě dáme skvělý songy. Bude tady zase Sienna Spiro, jako vždycky tady bude třeba i Disco Lines, nebo taky Olivia Rodrigo a spoustu dalších. Ale odstartuje nám to klasicky Ava Max a její Spotify na Fajnu.

to byl Jimin, jeho Who, posloucháte Fine Weekend s Kristen, 15.15, něco si přejte, krásný čas. No a něco si asi musel přát i Casanova Bulhar. Takhle, jestli víte, kdo o koho jde, myslím si, že všichni víme, je to prostě známý český rapper, tak mě vlastně dostala dneska jedna věc, protože jestli máte v hlavě Bulhara jako takového toho věčního právě Casanovu, tak pardon, ale realita je evidentně úplně někde jinde, protože tenhle český rapper se dneska vzal se svojí partnerkou. Já se přiznám, že jsem do poslední chvíle ani nevěděla, že má partnerku, upřímně. Prostě člověk působí jako největší, jako já jsem tady pro všechny typ, a pak najednou zjistíte, že má nejenom jednu, ale chápete se, jak to myslím. Jednu prostě ženskou, se kterou se evidentně řekli, jo, tyhle svoje prostě, tenhle svůj život chci prostě sdílet jenom s tebou navždycky. A co je na tom nejlepší, oni to zatím ani nějak extra necpou ven, takže žádný obří jako své manžele přes celý Instagram, jenom prostě svatba jeho přítelkyně a on a my ostatní jako jsme, cože, ok, let's go, upřímně je to vlastně jako hrozně cute, protože některý lidi prostě vypadají, že by nikdy nebyli schopní se usadit a pak vás překvapí tím největším možným způsobem, takže maximálně gratulujeme a teď si dáme další skvělý songy, protože tady máme Sienu Spiro a její Great Expectation na Fajnu.

0: vezme na Pussycat Dolls. Fajn.
1: Hele, já mám pro vás vlastně jednu takovou věc, která by vám mohla zlepšit tenhle konec týdne a taky příští střed týdne, konkrétně teda středu, protože Fajn má fakt jako poslední, ale jakože poslední dva lístky na Pussycat Dolls do U2 Arena a dneska vás budu hledat, volat vám, nahánět vás, protože vybíráme přes náš Instagram, kam jste se mohli zapojit. Na Instagramu se jmenujeme jako Fajn Radio pro příště, abyste o takovýhle věci už nepřišli. No a vy jenom prosím sledujte telefon, protože je možný, že vám za chvíli bude volat. Takže jestli máte někde v telefonu číslo, který začíná neznámou předvolbou, možná bych ho dneska radši zvedla, protože za chvíli soutěžíme o dvě vstupenky na Pussycat Dolls.
0: Pussycat Dolls, O2 Arena Praha, 23. září. Fajn. New Music Show.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Karte Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Karte Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.

0: souboje, vůně metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
1: Sport Film Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve Vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.

0: Posloucháte Fajn, s váma Kristin.
1: Fajn tě vezme na Pussycat Dolls.
2: Fajn.
0: Tak jo, jdeme na to, Fajn vám volá, vy můžete být 23. září už tuhle středu v O2 aréně na Pussycat Dolls. A jestli teď koukáte na telefon a říkáte si, proč vám voláme, hele, váš parťák vás prostě před víkendem nominoval na našem Instagramu a teďka vám volá a halo, halo, kdo je tam, slyšíme se?
3: Ahoj, tady Mariana.
0: Ahoj Mariano, jak pak se máš?
3: Výborně, víkend, takže se mám skvěle.
0: Chápu, chápu. Hele, posloucháš Pussycat Dolls?
3: Poslouchám, až moc občas.
0: Tak to je ale úplně jako dobrá zpráva pro tebe, protože já tady pro tebe mám menší kvíz, který si myslím, že pro tebe bude úplně jednoduchý. Jdeme na to?
3: Jasně, jdeme.
0: Tak jo, máme tady soutěžní otázku, jdeme na ní. Kdybys měla Pussycat Dolls přejmenovat podle jejich názvu, který z těchto názvů by dával největší smysl? Za A, poslouchej pořádně, za A tygří holky, za B kočičí panenky, nebo za C růžové královny. Co to bude za tebe?
3: No já si myslím, že na ně sedí úplně všechno, ale to asi to budou kočičí panenky.
0: A je to správně! Gratuluju! Já jsem věřila, že to zvládneš, bylo to jednoduchý a ty jsi to zvládla. Prosím tě, koho vezmeš sebou? To je jednoduchá otázka.
3: A vezmu svoji nejlepší kamarádku.
0: Ježiš, tak to je super, tak to gratuluju, užijte si to a ještě mi zůstaň samozřejmě na drátě. Tak jo, gratuluju, měj se krásně, ahoj.
3: Díky, děkuju, ahoj.
1: Pussycat Dolls, O2 Arena Praha, 23. září. Fajn.

to je Baus, jeho Magnetic. Posloucháte fajn. A lidi, i když to venku zrovna tak moc nevypadá, pojďme si udělat trošku letní atmosféru i s tím, co jsem vám říkala na začátku hoďky, že Kasanova Bulhar je oficiálně manžel a nejenom partner. Teďka jsem to dočetla, teďka to bylo o víkendu přesně, takže ještě jednou gratulujeme a proto si dáme i tohle. Kasanova Bulhar, jejich Balkan Paradise. Tenhle pankr jste tady možná ani nečekali, ale máme ho tady za chvíli celý na fajnu.

0: Atención, señoras y señores!
1: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinsko-americká zábava.
0: Yes, so.
1: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinsko-americký víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
0: La Tropical!
2: Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
4: Ne, můj oblíbený hrnek.
5: Tak tohle není dobrý začátek dne.
6: No to snad ne.
7: Nemáte svůj den?
8: Tak si udělejte Alegria den.
9: Alegria dny jsou tady.
10: Se slevou 7% na zážitky.
9: Zážitkové restaurace.
10: Pobytové zážitky.
9: Adrenalin.
10: Automoto a mnohem víc.
9: U nás si vybere opravdu každý.
10: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
9: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí.
10: Nejlepší dárek je zážitek.
11: Firma na zážitky.
10: CZ.
12: I'm Lily Beatty.
13: It's Sabrina Carpenter.
14: Music.
15: Fine.

Tohle to byla Olivia Rodrigo, Stupid Song, a s tou se vlastně tak nějak loučíme. Máme 15.50, no a Fine Weekend s Kristin je u konce. Díky moc, že jste tady se mnou i dneska byli. Hele, slyšíme se i příští víkend, sobota, neděle, ale už klasicky v čase 14 až 18 hodin. Já tady budu určitě, doufám, že i vy, že se uslyšíme. No a teď už, hele, na rozloučenou Harry Styles, taky Justin Bieber, Nicki Minaj, tohle všechno. A já už se s vámi loučím. Mějte se krásně, krásný zbytek víkendu a zatím čau. We'll be right back.

0: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
1: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
2: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
3: To nejlepší z rádia a to, co už do rádia radši než. Fajn.
4: Fajn.
3: Vždycky hot.
4: Vždycky.

0: přečtěte si, proč si Gwyneth Paltrow a Angelina Jolie jednou vyměnili šatníky. Only in Vogue.
1: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe celnice, skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
2: To je úplně k sežrání.
3: Zastude nalisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
2: Cože? Říkala Yogis?
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: To je boží kuchyň.
9: A jak je praktická.
10: JN Interiér. Osvědčený český výrobce kuchyní a nábytku.
8: Taky si vyberete tu nejkuchyň.
9: Je skvělá. Vyťardo.
10: www.jninteriér.cz.
11: Využijte váš prostor.
12: My name is Somber.
13: What up, it's Kehlani.
14: Hey, it's Taylor Swift.
15: Back to the hits.
11: Fine.
16: Vítej mezi náma, naše otcové jsou.

0: Vivian West, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
2: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Největší hity 80. a 90. Videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Level Sprák. Každou sobotu od 21 hodin, 5. patro v máji na Národní. Vstup je zdarma.
4: Levels.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
8: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
7: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
8: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
7: A dětem přidáme helmu zdarma.
8: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
7: Nejjednodušší cesta nahory vede přes Happy Sport.
9: Vytáhni Jendu!
10: Co říkáš? Výtahy jedna?
9: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
10: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
9: Povídám, vytáhni Jendu!
10: No jo, výtahy jedna!
11: Teď my už máme výtahy jedna.
10: Jendo!
12: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
13: Jendo, ty seš ale bedna!
14: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.vitahy1.cz.

0: značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
1: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady. Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.
2: Fajn. Vždycky hot.

0: hudba. Nečekaně upřímní hosté. A internet, který se zase trochu utrhnul.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra.
1: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
1: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
0: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůni metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
4: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy,
5: yeso!
4: Tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
5: La Tropical!
4: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
5: Yeso!
4: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
6: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4 888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
7: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Summer.
6: Welcome to the show.
7: Yo, dáváme ti na ně lístky.
8: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
9: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
10: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
9: Ne, co to je?
10: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
9: Fakt jo? A co to stojí?
10: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
11: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
12: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap Plus.
14: Gap. Individual style for every generation.
15: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
16: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.

0: YouTube. Sleduj Fajn. Večery se zase začínají prodlužovat a brzy nás čeká podzim. Vytvořte si doma útulná zákoutí díky našemu širokému sortimentu nábytku, doplňků i dekorací. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
2: Fajn. Vždycky.

0: Atención, señoras y señores!
1: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
0: Yes, so.
1: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
0: La Tropical!
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Dobrá hudba,
5: divný internet.
4: Jsme u obojího.
5: Fajn.
4: Některé věci se do rádia nevejdou.
5: Naštěstí existuje.

nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.

0: muži.
1: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Ne, můj oblíbený hrnek.
6: Tak tohle není dobrý začátek dne.
7: No to snad ne.
8: Nemáte svůj den?
9: Tak si udělejte Alegria den.
10: Alegria dny jsou tady.
11: Se slevou 7% na zážitky.
10: Zážitkové restaurace.
11: Pobytové zážitky.
10: Adrenalin.
11: Automoto a mnohem víc.
10: U nás si vybere opravdu každý.
11: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
10: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí.
11: Nejlepší dárek je zážitek.
12: Firma na zážitky.
11: CZ.
13: This is Bruno Mars.
14: I'm Lily Beatty.
15: It's Sabrina Carpenter.
16: Music.
17: Fine.

0: Všech nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood non-stop. Fajn.
2: Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
3: Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz. Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.

0: Are you ready for this?
1: Jsme fajn.
2: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
3: Please welcome
1: One Republic.
4: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
5: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
6: Hi, I'm Gracie DeBrons.
7: It's Olivia Rodrigo.
8: Hi, we're Blackpink.
5: Welcome to the show.
2: Yo, dáváme ti na ně lístky.
1: Fajn.
6: Vždycky, ho?
2: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
9: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
10: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
9: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
11: Vstupenky na dětiraje.cz.
10: Bude vejdán.
12: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
1: All the hits. Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
1: Co třeba na delfíny?
0: Do zoo?
1: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
3: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh.
1: Fajn. Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
0: To nejlepší z rádia
2: a to, co už do rádia radši než.
0: Fajn.
2: Vždycky hot.

Cinkne ostu. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne. Fajn.

0: nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Back to the hits.

17 zapnu, už nespěchám nikam, na všechno dost času, jsem bulharné Ital.

0: Dálnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
1: Nový tracky.
2: Témata, který chceš vidět.
1: A momenty, které se do vysílání nevešly.
2: Sleduj Fajn na Instagramu,
1: TikToku a YouTube.
2: Fajn.
1: Vždycky hot.

0: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: příští generace domácích hvězd. Pojď to zjistit společně s námi.
1: Čau, tady Sofian.
2: Ahoj, já jsem Pam Rabbit.
0: Posloucháš Fajn Radio? Osobní tipy na songy od mladých českých hvězd.
3: Od pondělí do čtvrtka.
0: 8 večer. Next Generation. Přidáš se?
3: Fajn. Vždycky hot. Vždycky.

0: nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

nová hudba, nečekaně upřímní hosté a internet, který se zase trochu utrhnul. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn. Fajn má svůj vlastní sound. Nový songy, nová energie. Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe. Na cestě k vodě, ve městě, na party, v autě, v hlavě, tohle je soundtrack tvýho života. Fajn, vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh, vždycky fresh. Fajn. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.